0: sa teraz vyjadrí člen poroty občan Gamle.
1: Občan!
2: Obžalovaný sa dopustil vlasti zrady tým, že mrhal krmovinami, čím podlomil silu našich revolučných vojsk. Je vinný a navrhujem trest

Na Litere ste počúvali literárne pásmo pod názvom Túlavé topánky Karla Čapka. Autorsky ho pripravil Milan Materák. V réžii Jara Riháka účinkovali Ladislav Chudík, Peter Rúfus, Vladimír Durdík a Karol Machata. Hudobná spolupráca Dana Reková. Zvuk Alena Duchoňová. Technická spolupráca Eva Medelská. Reláciu redakčne pripravila Miriam Vojteková a mala premiéru v roku 1995.

0: Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela rozprávka Hany Doskočilovej o kvetinárke Mariken. V réžii Olivie Binderovej účinkovala Ida Rapajčová, zvuk Julius Galát, redakcia Beata Panáková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1984.
1: Na stole čtyřeme skal, šedý kouř zakalil tvůj dech.
2: Come stai?
1: Nevím, dneska líp. Dneska jsem dýmem na tvírtech. 100 roků už jsme nespali, dýcháme v sobě tet a tet. Až usneš lunu, zapálím poslední z dnešních cigaret.

čo? Snažím sa vyplásť význam znáho, snad byla města stvořena. Rozkryté potřeby holubů a vrabců, možná, že města tajně patří tactvu.

0: Mein Papa, der war ein wunderbarer Clown. Oh, mein Papa, der war ein großer Mann.
1: Odkiaľ poznáte túto pesničku? Veď je zabudnutá.
0: Ako počujete, nie je? Tak, už je to OK. Nepoviete mi, že voniam?
1: Necítim. Slzy ste mi utrli, ale nos. Mám ešte plný od dojatia.
0: Prosím.
1: Nie je zasoplená?
0: Nie. Trošku od krvi, ale sopel tam nie je.
1: Teraz bude. Ďakujem. Keby bol soplík váš a krv moja, nechal by som si ju na pamiatku.
0: Môžem takto zostať. Už som celá dolámaná z toho kresla. Môžem.
1: Abíšak.
0: Čo, prosím?
1: Abíšak.
0: A to je čo? Také zaklínadlo?
1: Nie. Meno.
0: Meno?
1: Jednej postavy z jedného románu. Končí slovami. Moment, spomeniem si. Končí slovami. Môj anjel Abíšak vstáva ze židle. Na sobě jen pestrý šátek. Její oči jsou temné jako stany kedarců. Chci zase mít Boha. A posílej mi dívku.

Na Litere ste počúvali literárne pásmo pod názvom Túlavé topánky Karla Čapka. Autorsky ho pripravil Milan Materák. V réžii Jara Riháka účinkovali Ladislav Chudík, Peter Rúfus, Vladimír Durdík a Karol Machata. Hudobná spolupráca Dana Reková. Zvuk Alena Duchoňová. Technická spolupráca Eva Medelská. Reláciu redakčne pripravila Miriam Vojteková a mala premiéru v roku 1995.

dvě i mé plátky. Kdeže nemají prostor pro milance jen mezi 12. a 2. Než se zbudí syni a obléknou si zbroj. Počkej hned, jen toto dodělám a jak jsem zmínil ve smutě tam, co

více velikosti hor. Zbavují se chapadel laterána, učí se více, ještě mu stačí rozumět. Počkej hned, jen to tu dodělám. Vezmu tě za obzor, kde končí rad. Obzor je vždycky blízko, kdo se láskou zraní, najde hned za ním lazaret. Lazaret, svět, kde mrtví mohou naslouchat.